0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax. Relax Radio.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Nenechte si ujít výprodej Věsku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věsk. Scandinavian Sleeping and Living. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Radio.

0: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na zahájení letní sezóny v zahradě Kladenského zámku. Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. května. Tento den roku 1955 se narodil člen kapely Clash Nicky Topper Heaton. Should I stay or should I go now? Roku 1971 přišel na svět v Jihlavě hokejista Jiří Šlégr. Roku 1434 se uskutečnila historická bitva u Lipan. Tři roky předtím byla upálena Johanka z Arku a v roce 1866 se v Prozatímním divadle v Praze konala premiéra opery Bedřicha Smetany pro Daná nevěsta. 30.5.1913 vznikl nový stát Albánie. Roku 1954 zaběhl Emil Zátopek jeden ze svých světových rekordů. Španělsko se roku 1982 stalo 16. členem NATO a ženil se zpěvák Paul Simon. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: A je tu 10. hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Původně to vypadalo podle všech předpovědí, že by dneska mělo pršet. Nakonec z toho deště asi moc nebude, i když sem tam se můžou u nás ve středních Čechách vyskytnout nějaké přehánky. Tu a tam, ale velmi ojediněle se objeví i bouřka. No a tam, kde náhodou sprchne, také k večeru ty srážky začnou rozhodně ustávat. Teploty dnes nakonec poměrně dost vysoké, a to sice 25 až 28 stupňů Celsia. Co pro vás budu mít v hodině mezi 10. a 11. Koukneme se třeba na jednu zaseklou horskou dráhu a taky si budeme hrát. Ano, jsi moja prvá a slovenští no name v této hodině, tedy mezi 10. a 11. Přeju vám hezkou sobotu.
1: Relax. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

Tak tohle to byl jamajský zpěvák, který se říká Omi a jeho song Hula Hula Hoop z roku 2015. Je to zpěvák, který pochází z Jamajky. Videoklip k tomuhle tomu songu se odehrává v Miami, kde se hledá, v tom tedy videoklipu se hledá nějaká tanečnice, která by mohla právě natočit tehle ten klip. Je tam dlouhá řada dívek, která si chce zahrát ve videoklipu a porota nakonec vybírá Omiho partnerku, tedy partnerku tohoto zpěváka. Takže vlastně takový happy end, dalo by se říci. Tak teď jsme se přenesli na Jamajku, no a teďka vás zase vezmu opět tančit.

0: hokejový šampionát.
1: A je to tady, stále se hraje hokej, i když pravda už bez Čechů, to znamená, že už to možná pro někoho není zas až tak atraktivní. Každopádně dneska se bude hrát semifinále v 15 hodin 20 minut. Švýcaři se utkají s Norskem a od 8 večer potom bude hrát Kanada s Finskem. Co se týče právě toho švýcarského souboje, tedy Švýcarsko-Norsko, tak Švýcarům bude chybět útočník Timo Mayer, což je hráč New Jersey. Ten dostal za faul kolenem na Švéda Oskara Sundqvista ve čtvrtečním čtvrtfinále zákaz startu v jednom utkání. Mezinárodní federace IIHF to uvedla na svém webu. V zápase obdržel Mayer od rozhodčí za svůj zákrok dvouminutový trest místo obvyklých 5 minut, nicméně si zároveň jeden zápas nezahraje. Tak uvidíme, jak to nakonec dneska dopadne. Každopádně dnes tedy v 15.20 Švýcarsko-Norsko v semifinále a Kanada s Finskem potom budou hrát od 8 hodin večer.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Taneční a sportovní centrum Moon vás zve na Den dětí, a to už dnes od 15 do 18 hodin v Kladně v Arménské ulici. Děti si užijí spoustu zábavy jako na divokém západě. Bude tam animační program Můňáci, tematické stanoviště, malování na obličej a koncert Tobiase Frey. A co je asi úplně nejlepší, vstup na dnešní sportovní nebo do dnešního tanečního a sportovního centra Moon je úplně zdarma.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V tuto chvíli tady vidím jednu komplikaci, a to sice na dálnici D1. Pokud pojedete po Pražském okruhu nebo budete výjíždět z Prahy směrem na Brno, tak od 15. kilometru, to je sjezd na Velké Popovice a Stránčice, vjedete do Kolony a v té budete popojíždět zhruba nějakých 10 minut, a to až po omezení, které je za sjezdem na Benešov. Je to 10-minutové zpoždění, tak s tím počítejte, obrňte se trpělivostí, na jiných místech v tuto chvíli komplikace nejsou. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: zimní zahradice Ersklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: já tady pro vás teďka mám soutěž o vstupenky do zooparku Zájezd a jde dokonce o rodinné vstupenky pro dva dospělé a celkem až tři děti, které můžete vyhrát úplně zadarmo tady u nás na Relaxu. A to až do pondělí 1. června, kdy slavíme Mezinárodní den dětí. Tato soutěž probíhá na našem Instagramu Rádia Relax a stačí pouze sledovat rádiový Instagram a zodpovědět soutěžní otázku, z jakých letošních přírůstků se mohou v zooparku těšit. Stačí nám napsat jeden přírůstek, byť samozřejmě těch přírůstků tam mají několik. Takže pokud chcete vyrazit úplně zadarmo do zooparku Zájezd, tak se podívejte na Instagram Rádia Relax, zodpovězte soutěžní otázku, no a může se stát, že dostanete právě tu rodinnou vstupenku pro dva dospělé a celkem až tři děti.
1: Relax Radio. Relax Radio.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale na

0: A já tady mám teďka jednu aktuální informaci o tom, že ve směru od Libušína do Kladna měří městská policie rychlost, tak bacha na to, ať vás náhodou nezměří. Směrem od Libušína do Kladna měří městská policie rychlost. Také raději nohu z plynu, ať zbytečně nezaplatíte pokutu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: a je tady 11. hodina. Počasí je velmi teplé, bude dneska, i když to původně vypadalo, že by mělo pršet, tak nakonec bude pouze sem tam nějaká ta přeháňka. Teploty ve středních Čechách 25 až 28 stupňů Celsia, sem tam se můžou objevit přeháňky a výjimečně i bouřky. K večeru potom bude srážek ubývat. Co pro vás mám pro následující hodinu, tak půjdeme na koupaliště, některé plovárny už se otevírají, ostatně není se co divit, ty teploty jsou doslova letní, když pořád máme ještě jaro, tak se podíváme, kde už se můžete smočit někde venku. A zahrajeme si třeba Pink, Walk Me Home. Hezkou sobotu.
1: Relax. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

0: Před chvílí jsme si dali novinku od Maroon 5, a to sice Heroin Clean, to je novinka, která vyšla letos 1. května, takže před 30 dny. Na tohleto už byl pro změnu song od Meduzy, One Republic a Leony, Fire Official, a to byla oficiální píseň mistrovství Euro, tedy UEFA Euro v roce 2024. Máme 10 minut po 11. hodině, je sobota 30. května a já vám přeji hezkou sobotu. Hezký den.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Tak tohle to byla kapela Botox, která je na české hudební scéně od roku 2018 a jejich Pyžamo. Já jsem se schválně podíval na to, jak to vypadá s plovárnami a jestli už se někde dá jít koupat. Tak například ta Slanská plovárna včera otevřela, mají otevřeno samozřejmě i dneska a zítra, dneska do 8 do večera a v neděli budou mít otevřeno do 7, zítra tedy, takže se můžete jít vykoupat v tomto velmi horkém dni. Podle toho, co se píše na webu třeba Neratovické plovárny, tak tam bude otevřeno asi až od června, tedy od pondělí, přičemž ve všední dny otevírají v poledne a zavírají potom večer, o víkendu mají otevřeno celý den. No a v červnu, tedy od začátku nového týdne, kdy nám začne také nový měsíc, bude otevřená i plovárna na kladenském sletišti. Ano, je to tady, máme horké počasí, letní teploty jsou venku, takže je nejvyšší čas začít pomalinku se chodit koupat ven, protože co si budeme namlouvat, ve vnitřním bazénu je to fajn v zimě, ale za tohodle počasí stojí za to určitě po tom, co vyběhnete ven z bazénu, se pěkně vyvalit někde na sluníčku. Relax Radio. Relax Radio.

Takový školní výlet se velmi rychle může proměnit v hotové peklo, své by o tom teď mohli vyprávět texaští školáci, kteří se vyzdali do města Galveston, to je kousek od Houstonu, na školní výlet. Byl to výlet spojený s návštěvou zábavního parku, jeli na horské dráze, a bohužel ta horská dráha se zasekla ve 30-metrové výšce, a to hlavami dolů. Než je vysvobodili hasiči, tak to trvalo několik hodin, takže několik studentů prostě muselo strávit x hodin svého školního výletu tím, že seděli v sedačce hlavou dolů. No, myslím si, že to je dost nepříjemná věc. Tyhle ty zprávy se občas objevují v Americe, že se tam nějaká ta atrakce prostě zasekne a lidi potom několik hodin jsou hlavou dolů. Teda já musím říct, že hodně nepříjemná záležitost. Na druhou stranu budou mít jednou co vyprávět svým dětem nebo svým vnoučatům.

Jeden francouzský pivovarník má poměrně originální názvy svých piv. Třeba když udělal pivo, které má citronovou příchuť, tak ho pojmenoval John Lemon. Tím samozřejmě tedy odkazuje se na Johna Lennona, slavného to zpěváka skupiny Beatles. Potom také vaří pivo, které se jmenuje Mireille Mathieu, což je mafiánka Mireille. Tam se inspiroval ve Francii slavnou šansoniérkou Mireille Mathieu. No a tak bychom mohli pokračovat. Je to pivovarník z Bretaně a prostě se snaží jaksi lákat nejenom na to, že vaří zajímavá a dobrá piva, ale zároveň také se snaží tedy nějakým způsobem prostě zaujmout. No, teďka zaujmul dokonce vdovu po Johnu Lennonovi, Yoko Ono. Ta ho vyzvala, aby prodej piva John Lemon zastavil s tím, že tedy se mají doprodat zásoby a pokud by potom dál takto nějakým způsobem chtěl vydělávat na jménu jejího zesnulého manžela, tak prý bude denně požadovat Yoko Ono 1500 eur pokuty, což je nějakých 36 tisíc korun. No tak pan Aurelien z Bretaně jaksi nechtěl riskovat soudní spor s Yoko Ono, který by ho mohl stát spoustu peněz, takže pivo John Lemon nakonec prodávat nebude.

0: And it hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Je 12 hodin.
2: Relax Radio.
1: Teploty zítra budou docela dost vysoké, stále kolem těch 25 stupňů Celsia, ale můžou se nám objevovat přehánky a to mnohem častěji než dneska. Podíváme se do kina, a to konkrétně do kina v Brandýse nad Labem, to se totiž má rekonstruovat. Víc řeknu mezi 12. a 13. No a k tomu si taky budeme hrát. Ano, mám tady pro vás Friendly Fire a Linkin Park už za chvíli. Teď si dáme ale Giant Rooks.
3: Relax. Sobota s Martinem Karlíkem.
4: Relax Radio.

Tohle byla francouzská zpěvačka Imani a její song z roku 2014 Don't Be So Shy. Já doufám, že jste si to užili. Je vidět, že některé songy prostě nestárnou, protože i po 12 letech je docela příjemné se na tahle ten song zavlnit. A teď Big Pig a Favorite Girl.

0: Máme 30. května, to je den, kdy slaví svátek Ferdinand a v tento den v roce 1917 se v Praze konalo veřejné shromáždění, na kterém už tehdy požadovali lidé zřízení československého státu. V roce 1964 pak pro změnu začaly jezdit vlaky po železničním Bránickém mostě v Praze. A co dalšího přinesl v minulosti 30. květen?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 30. května. Tento den roku 1955 se narodil člen kapely Clash, Nicky Toper-Heaton. Roku 1971 přišel na svět v Jihlavě hokejista Jiří Šlégr. Roku 1434 se uskutečnila historická bitva u Lipan. 3 roky předtím byla upálena Johanka z Arku a v roce 1866 se v Prozatímním divadle v Praze konala premiéra opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 30.5.1913 vznikl nový stát Albánie. Roku 1954 zaběhl Emil Zátopek jeden ze svých světových rekordů. Španělsko se roku 1982 stalo 16. členem NATO a ženil se zpěvák Paul Simon.
3: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: kino v Brandýse nad Labem dostane nový kabátek. Bude se opravovat, a to příští rok. Mimo jiné se tady třeba udělá nové sociální zázemí. No a co je asi pozitivní, že se to bude dělat přes léto, to znamená v době, kdy funguje letní kino, takže lidé nepřijdou o možnost chodit na své oblíbené filmy. Pokud si říkáte, kdeže to kino je, tak je to kino v ulici Karla Tajka v Brandýse nad Labem, ne ve Staré Boleslavi, ale v Brandýse, tedy na levém břehu Labe. A oprava se čeká příští rok.
1: Relax. Největší hity 90. let. Relax Radio.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: A teď tady mám jednu, možná dá se říct, dobrou zprávu. Asi jste slyšeli takový ten příběh o lebce svaté Zdislavy, kterou ukradl jeden člověk, potom ji zalil do betonu a chtěli hodit někam do řeky. Policie včas tu lebku zachránila. Dneska se v Jablonném v Podještědí koná slavnostní pouť, při které se ta lebka také se všemi jaksi poctami vrátila na to své místo do kostela. Byli u té slávy také ti policisté, kteří pomohli tu lebku vypátrat a lebka už je zase zpátky. Takže svatá Zdislava se vrátila na své místo. No, nechci říct úplně tam, kam patří, protože někteří mají jaksi pocit, že když někdo umře, tak by se měl pohřbít a ne, že se jeho kosti budou vystavovat po všech možných kostelech. To byl ostatně také důvod, proč ten dotyčný pachatel, dá-li se to tak nazvat, tu lebku vlastně vzal, protože mu to přišlo nedůstojné, že prostě někdo chodí takhle okukovat lebku ženy, která už dávno zemřela. Byť je svatá, ale přesto je to prostě zvláštní takhle chodit se na někoho dívat. Nicméně svatá Zdislava je zpátky k vidění, takže kdo chce, tak si může udělat třeba výlet a podívat se na lebku. No neberte to.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.
3: Život plyne dál.

0: Radio.
1: Máme 1 hodinu odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Teploty zítra budou velmi horké, 24 až 27, v Polabí ojediněle 29 stupňů Celsia, sem tam se můžou objevit nějaké přehánky a dokonce také bouřky. A pozor, ty bouřky můžou být velmi silné a může se také objevit krupobytí, takže pokud máte venku něco, co by mohly kroupy zničit, tak to raději ukliďte. A to možná už dneska, protože pokud přijde nějaká bouřka dneska, tak také není vyloučeno, že ji bude doprovázet krupobytí. Podíváme se opět na téma umělé inteligence, ta totiž dokáže rozluštit i starobylé texty, se kterými si doposud nikdo nevěděl rady. A nejen o tom, bude řeč mezi 13. a 14. hodinou tady na Relaxu. Taky si budeme hrát. Rady Kerken a Michal Hrůza, Zítra mám, už za chvíli. Teď si dáme ale Turn the Lights Off.
2: Relax.

0: Tak tohle byla novinka ve vysílání Relaxu, a to sice The Band Camino a jejich Do What You Gotta Do. No, Camino, to je kapela, která je z amerického Nashvillu. Nashville je známý především country hudbou. Tohle úplně country nebylo, ale když se řekne Camino, tak já se vybavím něco úplně jiného než nějaký písničky nebo umění, ale vybavím si Buen Camino, pozdrav, kterým se zdraví ti všichni, kteří jdou to takzvané Camino, tedy svatojakubskou cestu do Santiago de Chile. No ano, je to hezké se možná jít projít. Musím říct, že jsem o tom mnohokrát přemýšlel, že bych se rád prošel, že bych rád absolvoval ten několika měsíční pochod a vyjít prostě z domova a dojít až tam na západ Španělska, ale má to jeden háček, jak to prostě udělat, když člověk musí chodit do práce a nemůže si jen tak vzít na 3 nebo 4 měsíce volno. Na druhou stranu někteří lidé to dělají tak, že každý rok projdou kousíček, vždycky další rok se potom vrátí na to místo, kde rok předtím skončili, takže si tu trasu vlastně rozdělí do několika let a pak si ji projdou. Já jsem si zatím prošel jenom jeden malý kousek, a to sice z Prahy do Berouna.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: hokejový šampionát.
1: Tak, jdeme se podívat na hokejový šampionát. Dneska nás čekají dva zápasy v 15 hodin a 20 minut, to znamená zhruba za dvě hodiny se proti sobě postaví Švýcarsko a Norsko a v 8 večer potom Kanada s Finskem. Z těchto dnešních zápasů potom vzejdou ti, kteří budou zítra hrát finále a také o třetí místo. O třetí místo se bude hrát zítra, tedy v neděli od 15:30 odpoledne a o zlato si potom ty vítězové zahrají zítra ve 20 hodin a 20 minut. Co se týče dalšího šampionátu, který bude, ano, ten současný zítra skončí, tak další se bude konat v Helsinkách a Rize. Tato dvě města uspěly s kandidaturou a budou tedy hostit hokejové mistrovství světa v roce 2030. No a Rusové také uspěly s odvoláním. Mezinárodní hokejová federace bude jejich start na světových akcích řešit jednotlivě, takže je možné, že na příštím šampionátu už budou opět Rusové a také Bělorusové. Tak se necháme překvapit, jak to nakonec všechno dopadne.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Největší hity. Relax Radio.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90 a soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: A máme tady tip na dnešní odpoledne. Taneční a sportovní centrum Moon vás zve na Den dětí, a to dnes od 15 do 18 hodin v Kladně v Arménské ulici. Děti si užijí spoustu zábavy jako na Divokém západě. Animační program Můňáci, tematické stanoviště, malování na obličeji a koncert Tobiase Freje. A to všechno zadarmo už od 3 hodin odpoledne dneska v tanečním a sportovním centru Moon.
1: 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: V tuto chvíli je naštěstí provoz velmi klidný, sobotní, takže nemáme hlášeny nikde žádné komplikace. Jezděte tady opatrně, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Evropští politici a úředníci z Bruselu jsou naštvaní, protože když se přesouvají na jednání do Štrasburku, je musí tady přejet z Bruselu do Štrasburku, tak jak jezdí teďka nově elektrickými auty, tak to nedávají na jeden zátah, ale musí si cestou udělat několik zastávek na nabíječkách a to je docela zdržuje. No a jsou z toho prostě jednoduše takový nějaký rozpačití a vůbec se jim to nelíbí. Vtipné je, že si jaksi ta elektrická auta vymysleli sami v tom Bruselu, sami si je zavedli, sami je nutí také nám všem ostatním, no a teď se jim to nelíbí. Tak je to docela úsměvné, ochutnali vlastní medicínu a zjišťují, co je jeden z velkých problémů elektrických aut, a to sice, že zpravidla ujedou asi tak zhruba 200 kilometrů nebo spíš míň na jedno nabití. Nemůžete jet po dálnici ani moc rychle. Dojezd samozřejmě zkrátíte topením nebo třeba klimatizací. No a to dobíjení potom podle toho, jakou máte dobíječku a jaká je tam baterka v tom autě, trvá od nějakých 5 minut, to je u těch nejlepších nabíječek a nejlepších aut, po třeba půl hodiny, než můžete zase vyrazit na zhruba dalších 200 kilometrů. Logicky cesta na dovolenou nebo nějaká další pracovní cesta s takovým autem je hodně nepříjemná, hodně zdlouhavá. No a evropští papaláši na to teďka přišli. No, tak uvidíme, jestli to povede k tomu, že nám přestanou elektrická auta vnucovat, anebo si pro sebe pořídí spalováky a nám ostatním prostě budou stále nutit ta elektrická. Jaký je váš názor na elektrická auta? Klidně mi napište buď na Facebook Relaxu, nebo třeba na SMSku do studia 606 736 736, jestli máte elektrické auto, chcete si ho pořídit, anebo si říkáte, že to není úplně pro každého, či že je to naprostý nesmysl.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Máme 30. května, je sobota, Ferdinand slaví svátek a zároveň je také Mezinárodní den brambor. Tak pokud jste dneska měli brambory k obědu, skvěle, oslavili jste ten dnešní Mezinárodní den. A pokud jste brambory neměli, tak si dejte alespoň třeba hranolky k večeři.

Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Fastboy, Beautiful Life. Druhé místo. Lady Gaga a dueti.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia. Relax Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme 2 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Počasí zítra kolem 25 stupňů Celsia, bude opět horko, v Polabí dokonce může být až 29, ale pozor, na řadě míst nás překvapí bouřky, které může dokonce doprovázet krupobytí. Tak co pro vás mám v té následující hodině? Podíváme se třeba na rudé prase líbající muže. Ne, nebojte se, to rudé neznamená nic politického. O co půjde, tak to vám prozradím mezi 14. a 15. No a zahrajeme si taky třeba čenasky. Hezkou sobotu.
1: Relax. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

Stále posloucháte Radio Relax, máme 12 minut po 14. hodině, to znamená za chviličku bude 14:15. No a v Klatovech, tak tam mají takový zajímavý park, kde ukazují všelijaké fotky. Teďka tam například mají rudé prase, které líbá muže. K tomu tam mají takovou, no řekněme trochu netradiční žirafu a celkově ty sochy vypadají hodně zvláštně. Je to moderní umění, ne každému se to líbí, jsou lidé, kteří si naopak kvůli tomu udělají do Klatov výlet, protože to chtějí vidět, no a pak jsou tací, kteří naopak hejtují a hejtují.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a Boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Když jeme po

0: Jak se můžeš tak hloupě ptát, ptali se čnasky. No, teďka se možná ptáte, ať už hloupě nebo nehloupě, umělé inteligence. Vědci dokonce vzali umělou inteligenci na některé spisy z archívů, především z těch vatikánských. No, pravda, vyloženě tajné věci samozřejmě Vatikán nepustil, to si tam střeží, takže kolem toho spousta konspiračních teorií, co všechno vlastně v tom Vatikánu ukrývají, ale některé, řekněme, méně zajímavé a méně důležité texty dali vědcům k dispozici, aby je rozluštila umělá inteligence. No a tak se povedlo, že tedy například překládali milostnou literaturu psanou ve staré němčině, případně nějaké další podobné, neúplně závažné texty, ale šlo o texty, které doposud nikdo neuměl rozluštit. No, já když si vzpomenu na to, jak jsme se učili na gymnáziu o Bedřichu Hrozném, který má pomník na náměstí v Lysé nad Labem, protože dokázal rozluštit to klínové písmo chetitů. Trvalo mu to buchví, jak dlouho, než na to přišel, co vlastně ta jednotlivá písmenka znamenají, a díky tomu se stal slavným, když přečetl tu rozeckou desku, pokud si dobře vzpomínám, tak se to tak jmenovalo. No vidíte, a teďka někdo vezme telefon, namíří ho na nějaký starý text a umělá inteligence to vyřeší místo Bedřicha Hrozného. No, to je hrozný.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Možná už jste tuhletu zprávu slyšeli nebo někde zaznamenali, a to sice, že český podnikatel miliardář Pelc, který měl loni dopravní nehodu, kdy v opilosti narazil u nového strašecí do auta a bohužel zabil nevinného člověka, tak nebude za tuto nehodu stíhán, prý kvůli svému zdravotnímu stavu. No, tak tohle asi nechme bez komentáře, ale myslím, že každý si o tom asi bude myslet své.

0: 14 hodin 48 minut, za 12 minut budou tady 3 odpoledne, je sobota 30. května, Ferdinand dneska slaví svůj svátek a také máme Mezinárodní den brambor. Brambory mají dokonce svůj výzkumný ústav, u nás jsou výzkumáky, dá se říct, v podstatě téměř na cokoliv. V Havlíčkovém Brodě tam je výzkumák, kde zkoumají různé odrůdy brambora, snaží se prostě vymyslet a vyšlechtit nějakou super úžasnou odrůdu brambor, trmadlivou nebo chutnější, než jsou současné brambory. Jenom výzkumáku je u nás strašně moc. Jeden čas si dokonce někdo z toho dělal srandu, že takhle šel po ulici a najednou viděl na jednom domě ceduli Výzkumný ústav pro výzkum výzkumných ústavů.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: A je tady třetí hodina odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Počasí zítra bude opět velmi horké a teplé, teploty kolem 25 stupňů Celsia, v Polabí dokonce 29, ale počítejte s tím, že se můžou objevit přehánky a dokonce bouřky. Meteorologové varují, že by se mohly ty bouřky dokonce stát i takovým krupobytím, což není úplně příjemná věc. Takže pokud máte někde třeba venku na zahradě věci, které byste nechtěli, aby je rozbily kroupy, případně máte garážka, můžete zaparkovat auto, tak zítra raději do garáže. Co kdyby náhodou. Co tady pro vás máme mezi 15. a 16. hodinou, tak budou tady třeba UDG a jejich pádové otázky, a nebo se můžete těšit na Rika Estliho, či Opět a Radeček. Opět a Radeček padám už za chvíli tady v sobotním odpoledním relaxu. Hezkou sobotu a Ferdinandům vše nejlepší k svátku.
1: Relax. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
8: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 30. května. Tento den roku 1955 se narodil člen kapely Clash Nicky Toperheaden. Roku 1971 přišel na svět v Jihlavě hokejista Jiří Šlégr. Roku 1434 se uskutečnila historická bitva u Lipan. 3 roky předtím byla upálena Johanka z Arku a v roce 1866 se v Prozatímním divadle v Praze konala premiéra opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 30.5.1913 vznikl nový stát Albánie. Roku 1954 zaběhl Emil Zátopek jeden ze svých světových rekordů. Španělsko se roku 1982 stalo 16. členem NATO a ženil se zpěvák Paul Simon. Relax

0: Už jen pár sekund zbývá do 16. hodiny, ladíte sobotní vysílání Rádia Relax, jdeme se podívat na počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Ortel je příznivý, bude převážně polojasno, nejnižší teploty budou 13 až 10 stupňů Celsia, takže to se vůbec nemusíte ničeho bát. Bavíme se totiž o noci, nebojte se, to bych vám teďka neudělal. Teďka máme krásné tropické teploty, venku je přes 20 stupňů, kolem 25 až 28 stupňů se to může pohybovat v našem středočeském kraji. V noci pak, jak už jsem uváděl, 10 až 13 stupňů nad nulou, v údolích to může klesnout až k 8 stupňům Celsia. Takže rozhodně užívejte i dnes slunečné počasí. No a samozřejmě slunečné počasí není to jediné, proč se tady setkáváme společně na Rádiu Relax. Scházíme se tady mimo jiné také kvůli poslechu i letních hitovek. Jednou z nich, která zazní po 16. hodině, je Watermelon Sugar od Harryho Stylese.
1: Relax

0: hokejový šampionát.
1: Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku dnes pokračuje semifinálovým programem. V prvním duelu se v curišské Swiss Life aréně utkává domácí Švýcarsko s Norskem. A Švýcaři zatím prožívají mimořádně povedený šampionát. Vyhráli svou skupinu, ve čtvrtfinále vyřadili Švédsko a dál žijí svůj sen o vůbec prvním zlatu na mistrovství světa. Norsko je tu naopak největším překvapením turnaje. Do semifinálu světového šampionátu postoupilo poprvé v historii, když ve čtvrtfinále vyřadilo Lotyšsko a už teď tak vyrovnalo své historické maximum v podobě čtvrtého místa z roku 1951. No a čeští hokejisté letošní šampionát zakončili ve čtvrtfinále a na medailové boje tentokrát bohužel nedosáhli. O cenné kovy se bude hrát v neděli v Curychu, kdy program vyvrcholí zápasem o bronz ve finále. A v druhém semifinále se dnes večer utká Kanada a Finsko. Kanaďané prošli do bojů o medaile po přesvědčivě čtvrtfinálové výhře 4-0 nad Spojenými státy, tedy nad obhájci loňského titulu. Finové si semifinále zajistili vítězstvím 4-1 nad Českem.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Přináším vám dvě dopravní informace na Rakovnicku. Na silnici 229 severně od Rakovníků a Lišan je nehoda. Dvě osobní vozidla se tam srazila, naštěstí nedošlo k žádným větším komplikacím, ale složky integrovaného záchranného systému už na místě zasahují, takže pokud projíždíte tímto místem, dávejte si pozor. A dále pak dávejte pozor i u Modletic na Praze východ, tam na silnici 101 na kruhovém objezdu je rozlitá olejová skvrna, která může také komplikovat dopravu, takže pozor.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Určitě jste poznali Harryho Stylese, jeho písničku Watermelon Sugar. Máme za půl minutky 17 hodin a jdeme se podívat na počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Venku tropické teploty 25 až 28 stupňů Celsia, ale pozor, s doplňkem toho, že se dneska budou moct objevovat přehánky a dokonce na jihozápadě našeho regionu i bouřky, které by ale k večeru měly ustávat. Při bouřkách bude oblačno až polojasno a zejména pak v jihovýchodní polovině našeho kraje se vysknou i silnější bouřky, takže na to pozor, mohly by teoreticky prát i kroupy, snad se nám to vyhne, měly by být každopádně, když už tak menší, no a každopádně užívejte slunečné počasí. A my vám k tomu samozřejmě budeme hrát. Třeba Declana J. Donovana a jeho písničku Hungry Heart po 17. hodině.
1: Relax.

0: Poslechli jsme společně píseň Where Did You Go, v 17.10 ladíte Radio Relax, máme krásnou sobotu 30. května. Doufáme, že si ji užíváte v patřičném vyrelaxovaném módu, kvůli tomu jsme konec konců také my tady. No a relaxáci, takové to léto, ten začátek léta, toho teplého počasí je samozřejmě neoddělitelně spojeno i s nějakými venkovními, živými, hudebními produkcemi. No a mě zajímá jedno, jestli rádi právě vyrážíte třeba občas do města, jen tak jako na náhodu, poslechnout si nějak neznámé skupiny nebo třeba interprety a vlastně obohatit ten svůj kulturní repertoár. Já to mám třeba moc rád a musím říct, že obzvlášť rád mám, když poslouchám nějakou písničku, která je od nějakého jiného interpreta, právě v podání někoho úplně jiného. Že si prostě vezmu cizí písničku, upravím ji podle obrazu svého a pak ji volně interpretuju. Je to zajímavý už jen kvůli tomu, že vlastně tím dostáváme víc a víc z toho původního songu. Jo? Prostě když jsme slyšeli nějaký cover třeba Led Zeppelinu nebo třeba nějakých českých interpretů Evy Farny. Vždycky to zní jinak než ten originál a právě tím se ta hudební scéna obohacuje. Takže rozhodně tohoto můžete vnímat jako takový moje doporučení. Vyražte na nějaký koncerty, vyražte na nějaký letní scény a užívejte hudbu i venku.
1: Relax, Relax Radio.
2: Řekni, kam můžeme odjet.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Teardrops in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Krištofové a jejich písnička Co bude pak. Přesně v 17.30 dozněli rádiem Relax, no a relaxáci. Před chvilinkou jsme se bavili o tom, jak je super využít teplé letní počasí k nějakým těm venkovním koncertům. No a kromě jiného je také dobré tohoto krásné počasí využít k návštěvě třeba nějakých zoologických, nějakých oblastí, kde se vyskytují krásná, třeba i netradiční pro nás v Česku zvířátka. No a právě kvůli tomu jsme si s Relaxem řekli, že pro vás zase uspořádáme nějakou tu soutěž. A tahle ta soutěž běží ještě do pondělí 1. června, takže máte ještě chvilinku na to se zúčastnit a vyhrát s rodinou vstupenku do zooparku Zájezd. Ano, je to skutečně tak, takže můžete vyhrát vlastně takový rodinný výlet do zooparku Zájezd, kde si určitě každý přijdete na své. A samozřejmě, jak je naším dobrým zvykem, soutěže neděláme vůbec komplikované, můžete se zúčastnit velice jednoduše, stačí k tomu pouhé dva kroky, jednak musíte sledovat Instagram Rádia Relax, takže zaklikněte modré tlačítko sledovat, pokud jste to ještě neudělali na našem Instagramu. No a pak zodpovězte na prvním příspěvku, který na našem Instagramu najdete, z jakých, nebo respektive tak, jaká nová zvířátka, jaká nová mláďátka se tam letos vyklubala. Co se jim tam přidalo za přírůstky do jejich zvířecí rodiny, co to je za zvířátka, a nám bohatě stačí, když do komentáře napíšete jedno z nich. Nemusí být všechny, stačí, když se jednou trefíte a v tu hluku se automaticky zařazujete do slosování o právě zmiňovanou cenu v podobě rodinné vstupenky do zooparku Zájezd. Takže neváhejte soutěžit spolu s námi s rádiem Relax a v pondělí si řekneme, jak to všechno dopadlo.
1: Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

17.43, vy stále ladíte naše rádio Relax. Toto bylo Rise Up od Yves La Rock a Jebby. No a relaxáci, já jsem se s váma chtěl pobavit ještě o jednom takovém zajímavém tématu, které se dneska obzvlášť objevuje na sociálních sítích. A sice, když máte za sebou třeba jako náročný týden, já mám třeba za sebou náročný týden, krásný a náročný, tak pak občas máme tendenci jakoby upadávat do takové té jakoby lehké odpočinkové prokrastinace, kdy si otevřeme nějakou sociální síť, kterou používáme, v mém případě třeba asi nejčastěji Instagram, a pak tak jako bezmyšlenkovitě projíždíme ty jednotlivé videa, jednotlivé obrázky prostě, no a mě zajímá, dobře, to asi není úplně optimální, ale občas to prostě je potřeba trošku si ulevit. A mě zajímá, jakou oblast obrázku nebo videí také nejvíc sledujete. Já třeba jsem zjistil, že mě nejvíc dělá dobře na asi mozek a nervovou soustavu prostě videa se zvířátkama. Prostě jako videa se zvířátkama, to je moje, to prostě můžu si jíždět jako hodiny, když se nezapomínám.

0: postavím speciálně videa s kočičkama. Prostě teďka je plný Instagram vtipných videí s kočičkama a fakt to jsou kanály založený čistě na nějaký specifický osobnosti jedné kočky, která vždycky dělá nějaký svoje alotrie a je to prostě, já se toho chlámu jak malej kluk. Takže doporučuji, pokud si chcete trošku ulevit, trošku třeba ovlažit svoji nervovou soustavu, tak v nějaké samozřejmě přiměřené míře sledování těchto videí může rozhodně zlepšit i vaši náladu.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Právě nám zpíval Jared Leto ze skupiny 30 Seconds to Mars. Máme za půl minutky 18:00.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Předpověď počasí stále hlásí polojasno až oblačno a zejména v jihozápadní polovině našeho kraje se mohou vyskytovat přehánky, takže na to pozor, k večeru by ale jakékoliv takovéhle přehánky měly ubývat a ustávat. Vane mírný severozápadní vítr s nárazy 3 až 7 metrů za sekundu, který by rovněž měl večer zeslábnout a teploty se drží v tropických 25 až 28 stupních Celsia nad nulou. Takže stále spousta dobrých důvodů k tomu vyjít ven.
2: Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím, každopádně jsem zas blbým věku.
0: A spolu s námi a s Xindlem X si zanotovat písničku V blbým věku, která zazní po 18. hodině na rádiu Relax.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Hodiny ukazují čas 18.28, vy jste stále s námi na vlnách relaxu a tohle to byla skupina Snow Patrol s písničkou Just Say Yes. Snow Patrol jsou mezinárodní unikát, hudební klenot, skutečně doporučuji poslechnout si jejich diskografii, pokud ji nemáte na poslechnou už teďka. Já tam mám takový jedno očko, protože prostě jejich bubeník aktuálně Ashzone, jeden za mě z nejlepších bubeníků vůbec posledních 20 let, mimochodem bubne na obrovské množství slavných písní u slavných interpretů jako třeba Adele právě, ale často o něm vlastně není až tolik slyšet a to je právě ono, tak se poznají ty kvalitní hudebníci, kteří prostě v pozadí tvoří naprosto neuvěřitelnou muziku, neuvěřitelnou kvalitu, ale třeba jejich jméno není nutně vidět na každém článku prostě nějakých hudebních časopisů nebo hudebních rubrik, ale to vůbec nevadí, protože my si chceme hlavně poslechnout tu kvalitní muziku a to tady přesně slyšíme. Před námi za chvilinku písnička Cynical od Two Colors, pak si dáme takovou Common Measure od Adonxise a Bitter Sweet Love od Jamesa Arthura, takže slyšíte sami, že hudební playlisty nabitý peckami, jdeme rovnou na ně.
1: Relax. Relaxa.

pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: 19. hodina dorazila i k nám na Radio Relax.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
0: Venku máme stále polojasno až jasno s tím, že na jeho západě našeho regionu se ještě občas mohou vyskytovat lokální přáňky a bouřky. Jindy by měly být srážky pouze výjimečně. K tomu všemu vane mírný severozápadní vítr z nárazy 2 až 6 metrů za sekundu, který bude stále s průběhem dne slábnout a slábnout. V noci pak můžeme očekávat malou oblačnost a slabý vítr a budou teploty mezi 8 až 13 stupněmi Celsia nad nulou. Minuta po 19. hodině, já vás zvu například na Lady Gagu. Song Edge of Glory zazní po 19. hodině, zazní také Torn, Wonderwall, anebo If That's OK With You od Shayna Warda. Je na co se těšit, jdeme dál.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá.

Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. I hear you calling out my name. I love the sound. I love the taste.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Týden co týden, už 31 let, vysíláme Relaxádu, hitparádu posluchačů Rádia Relax. Hlasujete na www.radio-relax.cz, na našem webu do Relaxády pro žebříček 10 písniček, se kterým pohybujete během týdne až do tohoto okamžiku. No a nakonec nabídneme i 4 nové písničky, pro které můžete hlasovat do příští hitparády. Pojďme se podívat, jak dopadla ta minulá hitparáda. Úplně v čele 3., 2., 1. místo.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Tak tohle bylo minule 3. místo, Somber Potential. Fenomén rockstar generace Z vydává tenhle ten single, romantická skladba o frustraci z jednostranného vztahu. Druhé místo, Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight. A minule na 1. místě, zpěvák Teddy Swims, Mr. Know It All. No a my se vydáme rovnou do našeho žebříčku, který má pořadové číslo 1562. Devátá je postupující novinka z minulé hitparády, jmenuje se Perpetuum Mobile a to je Eva Farná. Desátá je partička, dívčí, která má 3 písmena FLO, britské trio, které má takovou příjemnou písničku Dívčí sílu, Liquid, kterou teď uslyšíte, říkají holky, odemyká vzpomínky na to, jak jsme byli mladé holky, poslouchali dívčí skupiny a cítili se sebejistě. Když budete moc, tak si určitě pusťte i video. Celou atmosféru téhleté písničky potrhuje právě ikonický videoklip z fiktivního wellness pobytu, kde se zpěvačky učí, jak být moderní hvězdou. 10. místo v Relaxádě.
1: Relaxáda.
2: Relaxádio.
3: 10. místo.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once, let the people see.

0: Perpetuum mobile. Eva Farná v relaxádě 1562 na 9. místě. Novinka postupující z minulé hitparády. 8. minule 9. je písnička od italského projektu Milky, ale v úpravě 2026 David Guetta Remix Just the way you are uslyšíte už za chvilku. Předtím Demi Lovato, která vydala album It's Not That Deep, které patří mezi nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější alba Demi Lovato. Nedávno vyšla taky deluxe verze s 8 novými písničkami a mezi nimi je ta, kterou teď uslyšíte, prý energický, drzý, odvážný, koketní, sexy single Low Rise Jeans. Uslyšíte právě teď a ta písnička ukazuje schopnost vytvořit Demi Lovato song nejenom na velké festivaly, ale taky do menších klubů. Novinka na Relaxu.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Druhá z nominek, která postupuje z minulé hitparády do této, se jmenuje Satisfy od Calvina Harrise a od irské zpěvačky Jazzy. Letos v červnu se Calvin Harris vrací na ostrov Ibiza na svoji už pátou sezónu této rezidence, která v letošním roce bude prý ještě větší než v těch předchozích. Pokud tam pojedete, tak bude mít celkem 27 termínů Calvin Harris. Mimo to dvakrát vyprodal koncert pro více než 100 000 lidí v Hampton Parku ve Skotsku a bude headlinovat, bude tím největším tahákem evropských festivalů jako Tomorrowland, Parklife, Creamfields, ale taky u nás se představí na festivalu Beats for Love. To je písnička, kterou slyšíte za chviličku, Satisfy, a předtím je tady mladičký zpěvák, britský popový zpěvák a skladatel, narozený v roce 2004, který se jmenuje Henry Moody. Proslavil se v roce 2022 4 roky zpátky různými singly a cover verzemi na TikToku, kde získal miliony sledujících. Tak teď je tady se svojí písničkou, u nás bude snad, doufám, bodovat s tímhletím songem Henry Moody, novinka na Radio Relax, novinka Relaxády. Miss you.
1: Novinka Relaxády.

0: příjemná, svěží, taneční relaxace. Calvin Harris, DJ Calvin Harris a zpěvačka Jazzy. Satisfy, 7. místo. Pojďme dál v relaxádě. Na 5. příčce, teď přeskočím 6, na 5. příčce uslyšíte Madonu a o Madoně ještě dnes v relaxádě uslyšíte, protože ji tady máme rovnou dvakrát. Ze 7. na 5. místo poskočí rovnou o 2 příčky během týdne Madonna společně se Sabrinou Carpenter, kterou si pozvala na nové album, to vyjde 3. července letos a bude se jmenovat Confessions 2, které vyjde 3. července a bude to vlastně pokračování kultovního tanečního alba, kde si půjčila i písničky od skupiny ABBA, pokud si vzpomínáte rok 2005. Tehdy vyšlo album Madoně Confessions on a Dance Floor a byl tam song Hang Up, což byla původně ne Madonna, ale ABBA. Pak tam byly taky hity Get Together, Sorry. Tyhle ty všechny hrajeme Jump na rádiu Relax. A teď je tady nová deska, která vyjde letos v létě a bude tam i písnička Bring Your Love duet s mladičkou Sabrinou Carpenter. Ještě předtím je tady ale reperka Doja Cat a tip, který je speciální tip, ona to nazvala tu písničku Žárlivec, Jailhouse Type.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: 6. místo.

0: Minule šestý, dnes čtvrtý v Relaxádě 1562 je zpěvák, který se říká Slavíček. Vydavatelská aktivita tohoto mladého písničkáře se zvyšuje. Nedlouho poté, co s Pokáčem zveřejnili duet Zákaz přiblížení, tak tady Slavíček s další písničkou, jestli počítám dobře, tak tohleto Hezký ráno je už jeho čtvrtým singlem v roce 2026. U nás je Hezký ráno na hezkém čtvrtém místě.
1: Relax Radio. Čtvrté místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Hezký ráno, to je Slavíček a my jedeme dál v relaxádě, ve které Fastboy jsou na třetím místě. Fastboy je berlínské duo, které vydává písničku o překrásném životě Beautiful Life. Zpívají o tom, věří, že život je přes všechny překážky prostě krásný. Je to písnička o dospívání, je to tak o tom pocitu, jaký máte, když jste společně na cestě životem, říká jeden z dvojce. Ne všechno se dá naplánovat, ne všechno jde hladce, ale každý si tímhletím projde, až později si uvědomíte, jak krásné to všechno bylo, takže je třeba vstřebávat přítomnost. Ano, to je třetí místo, ale ještě předtím Madonna, druhá dnešní Madonna v relaxádě. Madonna stupňuje vydání svého alba, které vyjde 3. července, Confessions 2. Královna popu stupňuje to očekávání před vydáním desky a po hitu, který jste slyšeli se Sabrinou Carpenter, představuje novou verzi nového singlu I Feel So Free, jmenuje se Peggy Go Energy Mix a už má 16 milionů streamů. Novinka třetí v relaxádě.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Fastboy, Beautiful Life, to už jsme na stupních vítězů třetí místo. Ale ještě předtím, než půjdeme na stříbrnou pozici, tak je tady čtvrtá dnešní novinka a to je Robin Schulz společně se zpěvákem Barbzem. Pouhé dva týdny po svém úspěšném a fanoušky opěvovaném vystoupení na festivalu Coachella představuje německý hitmaker Robin Schulz, DJ, novou skladbu, která se jmenuje Better Times. Písnička přináší poselství, silné poselství o naději a vytrvalosti v těžkých chvílích, které možná prožíváte a které pohání neochvějná víra v to, že po každé bouři nakonec vyjde slunce.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: tak snad přijdou lepší časy. Ale každopádně teď přichází rekapitulace novinek, protože tohle to byla čtvrtá novinka a my v každé hitparádě nabízíme čtyři nové písničky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Tohle to byla ta první dnes. Demi Lovato, Low Rise Jeans. Hlasovat do příští relaxády můžete pro písničku Miss You od Henry Moodyho. Madonna finishuje s vydáním desky a to znamená, že bombarduje rádia a vydavatelství a úplně všechny s novými písničkami. Dneska máme Madonu dvakrát v relaxádě. Tohle je novinka I Feel So Free, Peggy Go Energy Mix. Better Times, Robina Schulze a Barbs doznělo před malou chviličkou. Takže pojďme na stříbrnou pozici. Na druhém místě je přistávací dráha Runway a to jsou Lady Gaga a Doechii. 1. května letos vstoupil do kin velice očekávaný snímek Ďábel nosí Pradu 2. A v něm je tahleta písnička Runway. S touhletou písničkou pomáhal taky Bruno Mars, Andrew Watt a je to návrat. Takže pojďme se naladit zpátky o 20 let. Návrat Meryl Streep jako Mirandy a Anne Hathaway jako Andy do světa módy po dlouhých 20 letech. Runway.
1: Relaxáda.
2: Relaxáda.
1: Relax Radio. Druhé místo. No matter what, you got.

0: Mám pro vás už jenom jednu jedinou písničku, ale zase navíc rekapitulaci 10. až 2. místa.
1: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
0: Likids. 10. místo. Dívčí skupina FLO. Dvě novinky postoupily z minulé hitparády do té dnešní. Perpetuum mobile Evy Farný je 9. Osmička, Milky, původně italský dance projekt, tak teď ale v kabátku 2026, Just the Way You Are, o tenhle ten song se postaral v remixu David Guetta. Druhá z novinek, která postoupila do hitparády, je tahleta Satisfy. To je Calvin Harris a zpěvačka Jazzy, minulé novinka, dnes 7. místo. O žádlivost

Chtěl jsem říct letitá, ale neřeknu to. Skvělá zpěvačka už spoustu let a k tomu mladinka, vycházející hvězda už vyšla, Sabrina Carpenter, mají společný duet Bring Your Love. Tahle ta písnička byla minule sedmá, dnes pátá. Čtvrtý je Slavíček. Udělal si hezký ráno a poskočil o dvě příčky během jednoho týdne. O dvě pozice si polepšil Fast Boy, dvojce, tahle ta dvojce z Berlína, Beautiful Life, třetí místo. A když se dají dvě holky dohromady, tak z toho může

Pojďme tedy na první místo, tady je fenomén a rockstar generace Z, a to je Zombr. Romantickou skladbu o frustraci z jednostranného vztahu doprovází i zajímavý filmově pojatý videoklip. Zombr je Shane Boos, který pochází z New Yorku a svoji kariéru odstartoval v improvizovaném domácím studiu. Ve svých písničkách tenhle ten zpěvák zachycuje intenzitu mladé lásky a emocionální hloubku, která rezonuje s publikem po celém světě. Rezonuje doslova do písmene, poprvé se do širšího povědomí zapsal už v loni. Pokud chcete slyšet jiné písničky než tu, kterou máme připravenou, Potential, tak další předchozí hit byl Back to Friends. Ale Potential je na prvním místě. Finále hitparády.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 31. května. Tento den roku 1930 se v San Francisku narodil herec Clint Eastwood. O 18 let později to byl také bubeník John Bonham z kapely Led Zeppelin. Zemřel v roce 1980. V roce 1879 otevřela své brány známá Madison Square Garden. Tento den byla také znovu otevřena jiná slavná budova v New Yorku, Radio City Music Hall. To bylo přesně 100 let poté. Oslavenkyní je dnes i herečka a modelka Brooke Shields. Roku 1969 nahráli John Lennon a Yoko Ono slavnou skladbu Give Peace a Chance.